hrajeme NHL. V Lošnici máme svou Paříž a máme svůj vlastní Řím. Dole parkuje soukromej vůz, ale my nevídem ze dveří. Kouříme